se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k mě.